0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte. Jsme Rádio Hana.
0: Hezký víkend.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

0: už srážek ubude. Obloha zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Vedat se k mořo a předtím oraze sotva pár kilásku, to je pro sachozemce frajeřena. Ale přece, stačí varazet do skalečka na Přerovsko, kde má svoje muzeum mořeplavec a stavitel za oceánské hlodi Tomáš Vitek. Byl sice rodilý Brňák, ale ze skalečka pocházela jeho mama a sám měl s dědinou spojené kos života. Původně strojní inženýr se na moře dostal pod vlajkou československé námořní plavbe v 70. letech a dotáhl to až na strojního důstojníka. Po letech na moře se začal věnovat stavbě zaoceánských korábů pro nás a zahraničí. Na plavbách za ten čas nacvakal i tisíce fotek a dovezl hromado suvenirů. Z návštěvy muzea Tomáša Vitka ve Skalečce nevendou na prázdno ani maloši. Můžou si toť složit aj zkouško námořníka.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři. S naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že při poslechu hudby během sportu jsme o 15% aktivnější? O hudbě víme téměř vše. Rádio

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

se cvic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč.

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

slíbila zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit? Víci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Radci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby? Naše vtípky prý budou někdy ostřejší než žraločí zub.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Břez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 14. ročníku festivalu

0: Růžej Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte.

0: počasí.
1: Zahradníci, schovejte konvice a odkrýte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a poměrně chladný víkend. Sobota bude převážně zatažená s

0: zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů. Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
0: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana.
2: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Tak si to strhnem do Olšan, v tímto případě na Šampersko. Možná to nevíte, ale mají to svoje hore Čehoro. Jak se to vezme? Oficiálně se masiv nad Olšanama jmenuje Olšanský hore nebo Olšanská hora. Místo se ale zkráceně říká Na horách. Je to zároveň nejvýš položené bod Olšan, skoro 600 metrů nad mořem. Na samotním vrško je kamenná kapla svatého Martina z 30. let minulého století a vedle turistická chata. Místo sice patří k Olšanům, ale lepší je vyrazit z horních stadejenek, odkáď vás sem dovede křížová cesta. Mrknout tím do kalendáře zjistíte, že Martina je 11. listopada, takže kolem toho data se sem můžete vedat aj na pouť pod šarým nebem. Na Olšanský hore je to od autobusa v horních stadenkách tak 3 kiláska. To se dá zmáknout.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Izomat stavebniny. Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.

české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.

trošku, pokud nemusíme, nevstáváme, že? Ale možná máte víkendovou šichtu, no tak my samozřejmě zdravíme všechny pracanty, ať vám to s námi příjemně uteče. Nahané rozhodně nezahálíme a hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr i po 7. hodině.

0: sobotní ráno, Rádio Hana, teď je 6.57 a my jedeme dál.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
3: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
3: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
4: Zahradníci, schovejte konvice a odkryjte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a

0: zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Zamračený víkend tady u nás na Hané vůbec nemusí být nuda. Naopak je to skvělá výmluva, proč zpomalit a užít si pohodu. S dětmi můžeme vyrazit třeba i na pohádku do kina. O 7:30 si určitě povíme víc. Teď už je čas na naše květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit. Víci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Radci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby? Naše vtípky prý budou někdy ostřejší, než žraločí zub.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jak zabavit ty naše ratolesti. Tak můžeme vyrazit třeba v Olomouci do vědárny, do Červeného kostela. V rámci sobotění si tady můžeme vyrobit z foťáku, teda pardon, můžeme si tady vyrobit foťák z krabičky od cirek. Probíhá tady i detektivní vyšetřování a loutkové divadlo. Všechno to začne v 10 dopoledne ve vědecké knihovně v Červeném kostele v Olomouci. Vás a vaše děti zveme taky na pohádku o šípkové růžence dneska v Zábřehu v Kulturáku od 15. hodiny. No a jak jsme zjistili, tak zítra, to znamená v neděli, do Štěpánova dorazí Záplaťák. V téhleté animované komedii jsou příšerky a strašidelný hrad a prý se budeme spíš smát než bát. Takže zítra od 16. hodiny Záplaťák ve Štěpánovském kině.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: Radio Hana, Daft Punk, nejlepší hudební výběr je přesně 7:45. Za chvilku už tady bude Eros Ramazzotti a my se společně teď podíváme taky na hokejové mistrovství světa, ale trochu jinak, než byste čekali.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Hokejový šampionát ve Švýcarsku je tady, jasně, to víme. A my můžeme hráčem sledovat nejenom na ledě. Pojďme si říct, jak jsou na tom vybrané hvězdy v mistrovství světa s láskou k autům. Obecně prý vedou německé značky, luxusní SUVčka i elektřina. Například kapitán národního týmu Roman Červenka preferuje hezké sportovní káry, které ho pohodlně dostanou tam, kam potřebuje. Roman sází například na Mercedes-Benz anebo Škodu Superb. Obránce Filip Hronek miluje Volvo a Ford a brněnský rychlík Jakub Fleck zase sportovní kupé BMW. Tak teď už víme, čím se vozí naše hokejové hvězdy. Tak a tím to jezdím i na bruslích. Dál fandíme našim na mistrovství světa.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: This is Life in the Street. Tak nahané vracíme zpátky 90. Je tady sobotní ráno, pomalu se probouzí města, pomalu se to probouzí taky na dědině a k tomu vám hraje Hana. Jedině ten nejlepší hudební výběr taky po 8. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Bude Hathaway. Taky Vesna po vodě.

0: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další 3 přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová, Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých 10 letech z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
3: Vstup do hokejového mistrovství světa se české reprezentaci povedl na výbornou. Dánsko jsme porazili 4-1. Další utkání nás čeká večer po 20. hodině se Slovinskem. Takže dál sledujeme a fandíme.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, víceméně zamračeno a do toho ještě zaprší. Během dneška a neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. Uvidíme. Trvalejší déšť se každopádně očekává zejména v oblasti Beskyd. A co teploty? Teď o víkendu by to mělo být maximálně 12 stupňů. Jarní dvacítky se prý vrátí až příští týden. Víme, jak se jezdí tady, víme, že teď v květnu je v Olomouci na pár dnů zavřená Šlechtitelů v Holici, budují tady přípojky kanalizace, objízdná trasa vede po Holické, Sladkovského, Týnecké a Keplerově. Platí to v obou směrech až do středy a následně pak bude zavřená taky Holická, naštěstí jenom částečně od 20. až do 25. května. A jedna kratší uzavírka stále pokračuje v Uničově, a to kvůli rekonstrukci městského klubu, už jenom do pondělka je neprůjezd úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Objížďka je samozřejmě značená, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víkend společně. Rádio, rádio, rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Ráno nahané.

0: Nahané po vodě, nahané vesna, Kateřina, Marie Tichá, zdravíme všechny, je skoro 8:45. Přátelé, dneska je vlastně Mezinárodní den světla, je taky Evropský den slunce. A je celkem vidět, že to sluníčko slaví, protože dneska se opravdu moc ukazovat nebude. A co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Tak je tady sobota 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
2: Ruším povolení zabíjet.
3: Mě všichni říkají James Bond.
4: Vím o tobě vše 007.
0: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý a nebo Oldřich Kaiser. Takže gratulujeme a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
5: Všecko vylejt.
6: Všechno vylejt, ano.
5: Všecko?
6: Všecko.
5: Kubrte.
1: Rádio Haná, kalendárium.

na Hanem, Lenny Kravitz, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr a sobota je možná malinko zamračená, možná taky lehce deštivá, ale večer prý už teoreticky pršet nemá, tak to jsme moc zvědaví, jinak olomoucký letňák by měl dnes uvést české sportovní drama Neporazitelní, pokud jste neviděli, vřele doporučujeme. V olomouckém Premier Cinemas nebo v Uničově se dneska promítá Ďábel nosí Pradu 2, tady je to rozhodně pod střechou. No a teď ještě jedna pozvánka do přírody na výlet, protože v Bruntále zveme na akci do lesů z Lesy České republiky právě dneska mezi 9. a 13. hodinou s Rasy pod Lipami. Měla by to být velmi příjemná procházka, lesníci nám ukážou nějaké ty lesnické práce, lesnickou techniku a mají být připravené i zábavné úkoly pro

0: námi víte, kam vyrazit.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
9: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: něco, tak Allegro.
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz
5: 14. ročníku festival.

0: kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

0: Ace of Base, zdravíme všechny, je skoro 8:45, je tady víkend, takže máme oficiálně povolenku k lenošení, navíc je tu upršená sobota, nejlepší zůstat doma v pelíšku. Nicméně, možná někam vyrážíte, venku skáčeme přes kaluže a nahané, teď budeme taky skákat přes švihadlo.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Co švihadlo znamená pro tebe?
3: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
2: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
3: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
2: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
3: Můj nejlepší

0: samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: Na závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: chtěla být slavná, nebo chtěl být slavný, jako Činasky. No tak jestli vám nebylo ještě 30, tak máte velkou, velikánskou šanci. Můžete se přihlásit do našeho letošního radiotalentu a rozjedete s námi vaši hudební kariéru. Všechno podstatné na webu radiotalent.cz a nebo taky na našich stránkách radiohana.cz. A po 9. hodině tady u nás
1: hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Taylor Swift. Taky Richard Miller.
3: Štěstí je krásná
0: věc. Nebo Clean Bandit. Zprávy z regionu, počasí, doprava, máme to. Rádio Hana, teď je 8.57.
4: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
5: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
6: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
5: Místní rádio, místní zprávy.
6: Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
5: Sport.
6: Olomoucký trenér Jan Tomajko bude dál působit u národního hokejového týmu a navíc povýšil. Nově je hlavním koučem reprezentační dvacítky. O obsazení postů u mládežnických výběrů informoval hokejový svaz na svém webu.
5: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, dokdy to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Jinak víkend má být taky celkem upršený a chladný. Teploty dnes a zítra maximálně do 12 stupňů. Takže kromě deštníku to bude chtít taky nějakou mikinu anebo bundu s kapucí. Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Takhle hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
5: Víkend společně.

0: Tak tohle je taky moc hezká vzpomínka na 90. Whitney Houston. Osobní strážce. Nejlepší hudební výběr tady u nás na Hané. Sobota lehcem, zamračená, upršená, ale možná máte nějaké plány. Určitě nám napište na náš rádiový Facebook mezi 10. a 12. Bude ten správný čas, kdy vás na Hané určitě pozdravíme. Za chvilku Sombr, hrajeme si dál a budou tady taky další pozvánky. Vyrazíme klidně třeba i do zoo, anebo zkusíme lokální beer fest. Tak poslouchejte dál, přejeme pohodovou sobotu.
1: Posloucháte Radio Hana.

nahne Richard Miller a my bychom si klidně mohli říct, že nám vlastně dneska tak trochu prší to štěstí a že ta trocha vody přece nikoho z nás tady nahane nemůže zastavit. Stačí, když vytáhneme barevný deštník, šustku a můžeme vyrazit na procházku. Ten čerstvý, čistý vzduch je totiž k nezaplacení. Samozřejmě, že doma vám pak zase spolehlivě zahrajeme a zahřejeme. Bude to ten nejlepší hudební výběr. Tak pojďme vyrazit do přírody, pojďme vyrazit někam ven, do terénu. Zoo v Olomouci zve o tomto víkendu na další komentované krmení. Vidět můžeme například krmení lemura, pandy,

0: Je to vždycky každou třetí neděli v měsíci. Takže vlastně zítra. Vychází to na zítřek, na neděli 17. května. Zadarmo. Muzeum v Příkazích. Tak co? Stavíte se?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma.
7: Festival

0: Když něco, tak Allegro.
1: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Rádio Hana.

0: DJ Bobo nebo skupina Preštov. No a teď už jsou připraveni taky naši furtovníci. A my zjistíme, že tady u nás na Hané máme vlastně velice blízko k moři.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Vedat se k mořo a předtím orazet sotva pár kilásku, to je pro sachozemce frajeřena. Ale přece, stačí varazet do Skalečka na Přerovsko, kde má svoje muzeum mořeplavec a stavitel za oceánské hlodi Tomáš Vitek. Byl sice rodilý Brňák, ale ze Skalečka pocházela jeho mama a sám měl s dědinou spojené kos života. Původně strojní inženýr se na moře dostal pod vlajkou československé námořní plavbe v 70. letech a dotáhl to až na strojního důstojníka. Po letech na moře se začal věnovat stavbě zaoceánských korábů pro nás i zahraničí. Na plavbách za ten čas nacvakal i tisíce fotek a dovezl hromado suvenirů. Z návštěvy muzea Tomáša Vitka ve Skalečce nevendo na prázdno ani maloši. Můžo si toť složit aj zkouško námořníka.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Zůstáváme nahané. Díky moc, že posloucháte. Nejlepší hudební výběr si samozřejmě hrajeme dál, ať už makáte nebo odpočíváte. No a je tady ten čas po 10. hodině, kdy se taky podíváme na vaše pozdravy a vzkazy do jukeboxu. Jinak po 10. hodině hrajeme... Hit.

0: a těšíme se taky na společnou novinku No Name s Terezou Maškovou.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: No počítáme s vámi, Rádio Hana, teď je 9.55.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na Třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
3: Sport.
5: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, je v ní i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy, brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa 28. května.
3: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled i v sobotu.
3: Počasí.
0: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. Tak o tomto víkendu ještě určitě čekáme nějaké ty přehánky a teploty nic moc. Dnes i zítra jenom nějakých 10-12 stupňů a v Beskydech je prý maximálně plus trojka. Je tady naše blesková víkendová doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Rádio Hana
3: a Jukebox.
2: Rádio
3: Nejlepší hudební výběr.

0: ti fai? Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Děkujeme všechny maminky, co se starají o děti s handicapem. Moc si vážíme toho, co děláte. Jste maminky s velkým M a s velkým srdcem, takže posíláme další písničku a hrajeme dál.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Posloucháte Hanou, s námi si užíváte ten nejlepší hudební výběr, užíváme si víkend, je tady sobotní jukebox a už za pár minut tady budou taky speciálně pozdravy pro všechny, co jsou taky o víkendu v práci, ať už řídíte autobusa nebo makáte v nemocnici, tak za chvilku jdeme na to.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte.
1: Poslouchejte.
2: Užívejte.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
1: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
1: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
1: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: zlomy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Nová domácí muzika.
4: Rádio Hana.

0: Jsme Rádio Hana, teď je přesně 10:30. Možná máte víkend pracovní, možná makáte, tak my jsme v tom samozřejmě s vámi. Píše nám Drobek Drobeček, makat budu za volantem autobusu, tak držíme palce, ať to na silnicích utíká. Na našem Facebooku máme od vás další vzkazy. Zdenka a Zuzanka to mají totiž podobně jako Drobek. Obě už poctivě zarábají. My z Rádia Hana zdravíme taky rehabilitační sestřičky na Hradisko v Olomouci. Všem, co mají víkendovou šichtu, prostě posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. A samozřejmě, že taky dál budeme pozdravovat a posílat vaše vzkazy z našeho rádiového Facebooku. Teď už jsou tady na Hane Coldplay.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Romantika Show Me Heaven tady u nás na Hané. Za chvilku relax, bazén, fotbal nebo fitko. Ano, i takové jsou vaše plány na tu lehce zamračenou a upršenou sobotu. Píšete nám dál na náš rádiový Facebook, tak se na to samozřejmě za chviličku podíváme. Pošleme k tomu i Olgu Lounovou a na Hané dál průběžně sledujeme taky hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
1: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio.

určitě zkuste nějak zrelaxovat. Máme tady další tipy. Monča to ráno odstartovala rozcvičkou, teďka vyloženě relaxuje a prý možná dojde i na nějaký ten domácí úklid. No, možná bych to odložila třeba na jindy. Píše nám Janička, zbalila vnoučata a vyrazila s nimi směr bazén, plán ideál. Věrka doma rozdělila úkoly, což je naprosto dokonalé, takže syn se chystá na fotbal, manžel je v práci a maminka Věrka, ta si půjde do fitka. Přesně tak to má být. No a je tu ještě pozvánka na bramborákové hody. Přátelé, krásně to voní o tomto víkendu na pádle v horce a my tímto zdravíme taky kapitána Dzina. Brambora.

0: Posloucháte Hanou z našeho rádiového Facebooku. Jsou tady další pozdravy a taky tipy na gastrozážitky nebo na kulturu pod střechou. Lada láká do Zábřehu, tady se totiž dneska koná parádní food festival, takže jídlo dáme přímo v zábřežských ulicích. Pokud máte rádi spíš kulturu a loutky, tak Evička z Vedopřerova celý víkend to tady žije loutkovým divadlem. Pohádky jedou naplno a večer bude i jedno velké překvapení. No a pozor, v Blatci se dneska slaví kulatiny. Je to Honzík a jeho šedesátiny. Obrovské blahopřání a hlavně hodně zdraví. To posílá ta nejlepší partička z Jivové. Honzíku, jen to nejlepší.
1: Rádio Hana. Tady to.

0: Venku je to spíš takové šedivé a zamračené, my máme ale pořád dobrou náladu a hlavně na Hané si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr i po 11.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A bude tady Weekend. Určitě potěší Lucie. Nebo Rajcet Fred. Nahané frčíme dál, teď je 10.58.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 11 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
6: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy čtyř autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
5: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
5: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Velmi originální promítání se chystá v olomouckém kině Metropol. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a také v Běleckém mlýně. Po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už příští týden ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. Další informace najdeme na webu radiohana.cz.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno, ale během odpoledne by prý mělo srážek ubývat. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Vio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny, a to i v neděli. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky, a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské, a taky ve Štrmberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
4: Rádio Hana.
2: A Jukebox.
1: Nejlepší hudební výběr.

a odměníme. Ju. Máme tady třeba taky Danielu, která se chystá na okresní kolo hry Plamen na atletickém stadionu v Olomouci. Ano, soutěží tady hasiči. Anitka, tak ta má v plánu pochod Praha Prčice a údajně prý byla i na tom prvním. Heč. Počasí nic moc, ale při chůzi s kamarády z mládí se prý člověk dobře pobaví. Anitko, to je pravda. Marcelka z Víceměřic píše, že jdou na oslavu narozenin, kde se sejdou opravdu po x letech jako celá rodina. A ještě píše Lenka, my fandíme Gina Majoretkám z Brodku na mistrovství České republiky.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

Dáne, Lucie, aktuální čas 11.21. Krásně nám to spolu utíká. Sobotní jukebox, za chvilku budeme fandit, budeme sportovat, tak vyrazíme na školní sraz po 40 letech. Ano, za chvilku se zase mrkneme na vaše další pozdravy a vzkazy z jukeboxu Rádia Haná.

0: 6. května. Kaufland.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
4: Skonto nábytek.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto nábytek.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: 14. ročníku festivalu.

0: Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana
3: a Jukebox.

0: Koševnice. Anička se chystá na Spartan Race do Valčanské doliny. Aničko, hodně sil, ať to zvládneš. A Jiřík, ten vyrazil darovat plazmu do Prostějova. Tak Jirko, klobouk dolů, palec nahoru a volume doprava.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Hané se v tom rozhodně nestrácíme, víme, že včera začalo hokejové mistrovství světa, no a taky teď se tam vlastně svezeme a mezi našimi hokejisty taky budeme hledat to nejoblíbenější auto.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Hokejový šampionát ve Švýcarsku je tady, jasně, to víme. A my můžeme hráčem sledovat nejenom na ledě. Pojďme si říct, jak jsou na tom vybrané hvězdy mistrovství světa s láskou k autům. Obecně přivedou německé značky, luxusní SUVčka i elektřina. Například kapitán národního týmu Roman Červenka preferuje hezké sportovní káry, které ho pohodlně dostanou tam, kam potřebuje. Roman sází například na Mercedes-Benz anebo Škodu Superb. Obránce Filip Hronek miluje Volvo a Ford a brněnský rychlík Jakub Fleck zase sportovní kupé BMW. Tak teď už víme, čím se vozí naše hokejové hvězdy. Tak a tímto jezdím i na bruslích. Dál fandíme našim na mistrovství světa.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Užívejte, užívejte. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Nahané Porn on Blondes, nahané finišujeme, sobotní jukebox, ještě stíháme další vzkazy, které nám posíláte na náš rádiový Facebook. Lukáš má dneska naprosto suprový hokejový program. Na cestě vlakem Praha Ústí Praha prý na mobilu bude sledovat dnes večer zápas Česko se Slovinskem a posluchačka Milunka, tak ta jde na sraz ze střední školy po neuvěřitelných 40 letech. Tak Milunko, pořádně to oslavte a zavzpomínejte na dobré časy. Na Hané posíláme One Republic.
1: Jsme Rádio Hana.

0: sobotním Juboxu rozdali jako bonus lístky na masožravky na živé pasti na Olomouckou Flóru od 23. května do 6. června. Dostane je od nás posluchačka Radmila, co přála Honzíkovi do Blatce k 60. nám. No a další lístky na masožravky budeme mít v Juboxu zase zítra. Tak se těšte a jinak náhne po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Sombr. Taky skupina Škvor. Nebo Elton John. Radio Hana, teď je 11.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Posloucháte zprávy? Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další tři přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová, Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Vstup do hokejového mistrovství světa se české reprezentaci povedl na výbornou. Dánsko jsme porazili 4-1. Další utkání nás čeká večer po 20. hodině se Slovinskem. Takže dál sledujeme a fandíme.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, na Moravě dál, víceméně zamračeno a do toho ještě zaprší. Během dneška a neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. Uvidíme. Trvalejší déšť se každopádně očekává, zejména v oblasti Beskyd. A co teploty? Teď o víkendu by to mělo být maximálně 12 stupňů. Jarní dvacítky se prý vrátí až příští týden. Víme, jak se jezdí tady, víme, že teď v květnu je v Olomouci na pár dnů zavřená Šlechtitelů v Holici, budují tady přípojky kanalizace, objízdná trasa vede po Holické, Sladkovského, Týnecké a Keplerově. Platí to v obou směrech až do středy a následně pak bude zavřená taky Holická, naštěstí jenom částečně od 20. až do 25. května. A jedna kratší uzavírka stále pokračuje v Uničově, a to kvůli rekonstrukci městského klubu, už jenom do pondělka je neprůjezd úsek Šumperské ulice od Kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Objížďka je samozřejmě značená, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Vět nové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Hvězdy s tou červenou židlí.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana. You and

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
2: Ruším povolení zabíjet.
3: Mně všichni říkají James Bond.
4: Vím o tobě vše 007.
1: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý anebo Oldřich Kaiser. Takže gratulujeme a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
5: Všecko vylejt.
6: Všechno vylejt, ano.
5: Všecko?
6: Všecko.
5: Kubrte.
0: Rádio Haná, kalendárium.
7: Rádio Haná.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
1: Sport.
0: Olomoucký trenér Jan Tomajko bude dál působit u národního hokejového týmu a navíc povýšil. Nově je hlavním koučem reprezentační dvacítky. O obsazení postů u mládežnických výběrů informoval Hokejový svaz na svém webu.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, dokdy to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Jinak víkend má být taky celkem upršený a chladný. Teploty dnes a zítra maximálně do 12 stupňů. Takže kromě deštníku to bude chtít taky nějakou mikinu anebo bundu s kapucí. Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Zdravíme na Hané. Zamračený víkend vůbec nemusí být nuda. Naopak je to skvělá výmluva, proč zpomalit a užít si pohodu. Navíc zahrádkáři na Hané nadšeně tleskají, protože trávníky a záhony konečně dostávají tu nejlepší možnou zálivku. A my vám k tomu rozkvětu pouštíme ten nejlepší hudební výběr. Tak poslouchejte dál a užívejte si sobotu s Rádiem Hana.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.

0: americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
0: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a na

A srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začíná by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je. Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební obor.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
1: Sport.
0: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
3: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. Tak o tomto víkendu ještě určitě čekáme nějaké ty přehánky a teploty nic moc. Dnes i zítra jenom nějakých 10-12 stupňů a v Beskydech je prý maximálně plus trojka. Je tady naše blesková víkendová doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května se tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Je tady víkend nehané a my máme oficiální povolenku k lenošení. Zachumláme se do deky, dáme si horké kafe, čaj anebo kakao a posloucháme dál své oblíbené rádio. Hana je tu s vámi od rána do večera.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
4: Těšíte se na sezónu?

0: a Maton Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
1: Řez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Řez se slaví 750 let.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: O čem se píše?
1: V Olomouci se chystá větší uzavírka na tabuláku. Stupkovou ulici totiž čeká rekonstrukce. Jak informuje Olomouc.cz, dopravní omezení potrvají do konce srpna. Přerovská nemocnice nově nabízí i ambulantní léčbu po úrazech. Jak funguje nová ambulance ergoterapie, tak o tom píše Report.cz. A zdravíme také do Prostějova, kde si letos připomínáme významné výročí 885 let od první písemné zmínky původní vesnice Prostějovice. U této příležitosti se uskuteční velká akce, která návštěvníky přenese do dávných časů. Jaký bude program a kdy, tak to zjistíme na webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
1: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
0: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Velmi originální promítání se chystá v olomouckém kině Metropol. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a také v Běleckém mlýně. Po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už příští týden ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. Další informace najdeme na webu radiohana.cz.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno, ale během odpoledne by prý mělo srážek ubývat. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů, Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny, a to i v neděli. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky, a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr. Yeah!

0: užíváme si víkend na Hané a přemýšlíme, jak si to doma provonět něčím dobrým. Co takhle upéct oblíbenou bábovku? A nebo, že bychom vyzkoušeli úplně nový recept? Tak jo, a k tomu vám samozřejmě dál hraje Rádio Haná. S námi i zamračená sobota bude mít naprosto skvělou chuť.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B

0: Radio Hana. Hezký víkend.
1: Ahoj, tady je Michal Malábný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Hana.
1: Kam vyrazit?
2: Máte správně naladěno, s námi je tu ta nejlepší víkendová zábava. Tak například olomoucká zoo zve na další kolo komentovaného krmení. Uvidíme, jak se krmí lemuři, pandy, surikaty, klokani anebo velbloudi. A pozor, neděle bude v zoo na kopečku patřit rodinám. Bude tady divadlo, karnevalové představení a taneční hrátky. Lokální beerfest máme o tomto víkendu na olomouckých Poděbradech. Mohelnice žije, tak to jsou ti nejlepší DJs a velká laserová show v Mohelnickém kulturáku. Tahle ta top party startuje dnes v 21 hodin. Taky připomínáme, že do kin se vrací klasika z 80. let. Je to filmový Top Gun, který slaví kulaté 40. Legendární Maverick Tom Cruise se dneska ukáže v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku anebo v Přerovské hvězdě. V Uničově se aktuálně promítá Ďábel nosí Pradu 2 a v neděli do Štěpánova dorazí animovaná komedie Záplaťák. Takže zítra od 16. hodiny ve Štěpánovském kině. Tak si vyberte z našich tipů a dál se bavte co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz. Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Radio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky,
1: emoce,
3: zákulisní drby,
1: atmosféra
3: i ověřené info.
1: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Rádio Hana.

Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Posloucháte zprávy. Konec sdílených jízdních kol v Olomouci. Po 6 letech mizí z ulic města. Rada města v únoru zastavila přípravu tendru na nového provozovatele a z města tedy odejde i ten poslední, Next Bike, a to na konci června.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Plastové kontejnery mizí z veřejného prostoru v Kroměříži. Město dává místo nich estetičtější polopodzemní. Zabudovalo již v ulicích 31 polopodzemních kontejnerových hnízd. Další 3 přibudou na ulicích Chropiňská, Třasoňová a Sokolovská, informuje radnice. O návrat Lipana Podhorního do řeky Svitavy se snaží rybáři na Blanensku. Tato lososovitá ryba v uplynulých desetiletích z řek v Česku skoro vymizela. Na Svitavě má šanci žít. Například v Blansku mají lipani žít za úřadem práce. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Vstup do hokejového mistrovství světa se české reprezentaci povedl na výbornou. Dánsko jsme porazili 4-1. Další utkání nás čeká večer po 20. hodině se Slovinskem. Takže dál sledujeme a fandíme.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, na Moravě dál, víceméně zamračeno a do toho ještě zaprší. Během dneška a neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. Uvidíme. Trvalejší déšť se každopádně očekává zejména v oblasti Beskyd. A co teploty? Teď o víkendu by to mělo být maximálně 12 stupňů. Jarní dvacítky se prý vrátí až příští týden. Víme, jak se jezdí tady, víme, že teď v květnu je v Olomouci na pár dnů zavřená Šlechtitelů v Holici, budují tady příbojky kanalizace, objízdná trasa vede po Holické, Sladkovského, Týnecké a Keplerově. Platí to v obou směrech až do středy a následně pak bude zavřená taky Holická, naštěstí jenom částečně od 20. až do 25. května. A jedna kratší uzavírka stále pokračuje v Oničově, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Už jenom do pondělka je neprůjezd úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Objížďka je samozřejmě značená, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Společně.
4: Radio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané pokračuje, je čas udělat si wellness v obýváku, takže se vyvalíme na gauč a zesílíme si Rádio Haná. My vás naladíme na pohodu a necháme mraky na obloze, ať si žijí svým vlastním životem. Dál vám přejeme hezký poslech.
1: Rádio Haná miluje

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
9: Nejlepší hudební výběr. Radio

0: Švýcarsko to nejsou jenom Alpy, luxusní hodinky nebo vyhlášená čokoláda. Právě teď je to hlavně centrum světového hokeje, kde se v arénách vaří led a emoce by se daly krájet. My pro vás tuhle jízdu sledujeme s maximální přesností, aby vám neutekl žádný důležitý gól ani překvapivý výsledek. Zapomeňte na chvíli na bankovní tajemství, v našem infoservisu vám totiž o dění v Curychu prozradíme úplně všechno. Udělejte si pohodlí a užijte si hokejové napětí s námi. Posloucháte Radio Hana, váš nejlepší hokejový servis z mistrovství světa je právě teď tady.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Hokejový šampionát ve Švýcarsku je tady, jasně, to víme. A my můžeme hráčem sledovat nejenom na ledě. Pojďme si říct, jak jsou na tom vybrané hvězdy mistrovství světa s láskou k autům. Obecně přivedou německé značky, luxusní SUVčka i elektřina. Například kapitán národního týmu Roman Červenka preferuje hezké sportovní káry, které ho pohodlně dostanou tam, kam potřebuje. Roman sází například na Mercedes-Benz anebo Škodu Superb. Obránce Filip Hronek miluje Volvo a Ford a brněnský rychlík Jakub Fleck zase sportovní kupé BMW. Tak teď už víme, čím se vozí naše hokejové hvězdy. Tak a tímto jezdím i na bruslích. Dál fandíme našim na mistrovství světa.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
4: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
3: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
6: Tady je Radio Hana.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Řidiči přehlížejí ostrůvek na Litovelské ulici v Olomouci. Nese stopy další dopravní nehody. Vznikl tu pro bezpečnost chodců při přecházení silnice s tramvajovým provozem. Nově na něm budou reflexní knoflíky, ať ho řidiči lépe vidí, píše Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šumperk šlape do pedálů. Nově jsou tu sdílená kola, která mají obyvatelům a turistům usnadnit pohyb po městě. V pilotním provozu je tu 50 kol na asi 20 stanovištích po celém městě. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Případů domácího násilí v České republice přibývá. Policie loni vykázala z domovů rekordních 1640 agresorů, což je nejvíc od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Vykázání násilníka či násilnice má ochránit ohrožené osoby před dalšími výpady. Dříve se vykazovalo z domova na 10 dní, od loňska je to už na 14, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Olomoucký trenér Jan Tomajko bude dál působit u národního hokejového týmu a navíc povýšil. Nově je hlavním koučem reprezentační dvacítky. O obsazení postů u mládežnických výběrů informoval hokejový svaz na svém webu.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, dokdy to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Jinak víkend má být taky celkem upršený a chladný. Teploty dnes a zítra maximálně do 12 stupňů. Takže kromě deštníku to bude chtít taky nějakou mikinu anebo bundu s kapucí. Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Vřesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
5: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Hanou a možná je čas na herní maraton. Svolejte rodinu nebo přátele ke stolu a jdeme na to. Oprašte deskové hry a užijte si společný čas naplno. Skvělou kulisu k jakémukoliv vítězství i dneska dělá Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
3: 14. ročníku festivalu.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz. Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
2: Ruším povolení zabíjet.
3: Mě všichni říkají James Bond.
4: Vím o tobě vše 007.
1: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý anebo Oldřich Kaiser. Takže gratulujeme a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
5: Všecko vylejt.
6: Všechno vylejt, ano.
5: Všecko?
6: Všecko.
5: Kubrte.
0: Rádio Haná, kalendárium.
7: Rádio Haná.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
2: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. Tak o tomto víkendu ještě určitě čekáme nějaké ty přehánky a teploty nic moc. Dnes i zítra jenom nějakých 10-12 stupňů a v Beskydech je prý maximálně plus trojka. Je tady naše blesková víkendová doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku v Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
4: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
8: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Kdy jste naposledy skákali přes švihadlo? Možná ve škole, možná na dvorku, nebo už si na to ani nespomenete. Možná vás překvapí, že ve skákání přes švihadlo se pořádají velké turnaje, republikové šampionáty a dokonce i mistrovství Evropy. A právě teď je s námi ve vysílání mladý talent, na kterého nás upozornila jeho maminka a my jsme si řekli, wow, tomu musíme zavolat. Na telefonu vítáme 13-letého Vojtu Zatloukala, který reprezentuje ostravský klub Švihej. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co švihadlo znamená pro tebe?
2: Pro mě je švihadlo nekonečná dávka motivace. Pro mě to není jen obyčejná dětská hra. Je to sport. Sport, ve kterém se dá neustále zdokonalovat. Právě díky švihy jsem zjistil, co všechno se dá se švihadlem dělat.
1: Co tě na tom sportu baví nejvíc?
2: Se dá neustále zdokonalovat a je to nikdy nekončící zábava.
1: Co to znamená? Na co si ve svém sportu zatím nejvíc pyšný? Jaký je nějaký tvůj rekord?
2: Můj nejlepší rekord je například 150 přeskoků za 30 sekund. To považuji jako svůj nejvyšší rekord. Pak samozřejmě je třeba freestyle, což je co nejlepší triky zandat za minutu 15. A to považuji asi za svůj největší rekord.
1: Jak často trénujete? Jak takový trénink vlastně vypadá?
2: Tak já trénuji

0: samozřejmě moc super.
1: Jaká je konkurence, kdo aktuálně patří v Evropě ke švihadlářské špičce?
0: Řekl bych, že pravděpodobně Maďarsko, je tam opravdu silná konkurence, takže to bude na mistrovství Evropy hodně těžké.
1: No a závěrem, co by se Vojto vzkázal dětem nebo rodičům, kteří mají doma švihadlo někde zapadlé v šuplíku?
0: Určitě začněte. Za mě to není sport pro děti. Teďka už skáču dokonce i dospělí a hlavně neskončit hned na začátku. Bude to těžký, ale postupně se vypracujete. To mi věřte.
1: Naším hostem byl Vojta Zatloukal, mladý sportovec z Ostravy, který dokazuje, že i obyčejné švihadlo může být vstupenkou na evropský šampionát. Vojto, držíme palce do Norska, ať to skáče co nejvíš a co nejrychleji. Měj se hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
3: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev

0: Vítej v Profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: zprávy Rádia Hana.
1: Neseme další várku informací. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Od pondělí tu začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
2: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy čtyř autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Lidi se srdcem na dlani ocení Olomoucký kraj. Hejtmanství vyzývá veřejnost k nominacím na ceny kraje v sociální oblasti. Do 31. května je možné podávat návrhy k ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají. Podrobnosti najdeme na webu cenykraje.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na kole nyní můžeme jezdit bezpečně v okolí Prostějova. Nová cyklostezka tu nyní spojuje Čechovice a Seloutky. Má přes 2,5 kilometru a cyklisté tu tak už nemusí jezdit po úzké a vytížené silnici nebo po polňačkách.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Velmi originální promítání se chystá v olomouckém kině Metropol. Bude to akční film Stav odpojen. Jde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a také v Běleckém mlýně. Po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení. Už příští týden ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. Další informace najdeme na webu radiohana.cz.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
0: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Posloucháte Rádio Haná.
3: Hezký večer.

0: O čem se píše?
1: V Olomouci se chystá větší uzavírka na tabuláku. Stupkovou ulici totiž čeká rekonstrukce. Jak informuje Olomouc.cz, dopravní omezení potrvají do konce srpna. Přerovská nemocnice nově nabízí i ambulantní léčbu po úrazech. Jak funguje nová ambulance ergoterapie, tak o tom píše Report.cz. A zdravíme také do Prostějova, kde si letos připomínáme významné výročí 885 let od první písemné zmínky původní vesnice Prostějovice. U této příležitosti se uskuteční velká akce, která návštěvníky přenese do dávných časů. Jaký bude program a kdy, tak to zjistíme na webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
2: Rádio Hana.
1: Přejeme.

0: girlfriend everywhere.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz. Jsme Radio Haná.
2: Hezký večer.

0: get out of here. Word to your mother.
1: Rádio Hana. 90 v 9.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady sobota, 16. května a svátek má každý Přemek. Je to taky jedna speciální regionální gratulace, protože narozeniny má ředitel Slovanského gymnázia Olomouc Radim Slouka. Všechno nejlepší. Společně s panem ředitelem slaví také filmový James Bond Pierce Brosnan.
2: Ruším povolení zabíjet.
3: Mně všichni říkají James Bond.
4: Vím o tobě vše 007.
1: A narozeniny má dnes také herec Ondřej Vetchý anebo Oldřich Kaiser. Takže gratulujeme a jedeme dál a jinak všecko vylejt.
5: Všecko vylejt.
6: Všechno vylejt, ano.
5: Všecko?
6: Všecko.
5: Kubrte.
0: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Co je to zač?
3: Je to asteroid, pane.
2: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90...
4: Je velký jako Texas, pane prezidente.
2: Jakou škodu může...
3: Jakou škodu?
2: Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stemper, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených států.

0: Náš asteroid minul měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bychom byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo. I těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, například David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i tréninky venku díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér jim dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: hudby Rádia Haná.
1: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
1: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 8. května.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Radio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.